0: A so oni, že pravi, nesem rano sam v studiu, rano zahe stavamo je tež Katka Pöpelec, kiš ve, što dženca šo v našim programe máme. A čo je sa, či dženca šak usi máme na soboče?
1: Cele pravi, a to chceme sa dženca znova zabierať tež zase za športom, a to cele po zvučenom vašňu zmier Jandreho za nás zase športové pokyvy, odhľadajú od toho. Máme tež, že máme rezumé pre neho rajného dňa Viktorie Voklice v Praze. Kak je tam za Vokličenje bežalo, to zoniče bil naša programa. So vi z športom, že tiš dale v ubeđovanje knapmen, šako so tutun konstiđenja vodmeje.
0: To trihi, čentrice.
1: No, kak so se na to prijatovali, či atleča, vodem zoniče tu pa na nas viac, a to za hodžinu, a hač ta veriče do přivjoku, to je prašenje, kotre še vam Beno Bilk staju, hač tak je, abo hač nic, za jeden na pol hodžine vem viac.
0: To se je čipné. K tomu se da vyzvat ještě pravá hudba za zvoža přijdeče. Například od Dr. Daste.

A tež tu nôs znajete. Christoph Mikloš. Všetok až pre jeden deň sa našim programe.

0: A s tým je naposledy mi čas za nôžče dňa.
1: Srbský rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranie. V Sakske kajšte šorni v Užice tu kvílu nadpade veľka na skut na pastvách jasne přibieraja. Janek Vočer má dalšie informácie.
3: Kaj zdjeli Sakska fachová instanca veľk, bo ve júliu a augustče peča štoceči nadpadu přizivene. To je pjatnače viaca a čloni ve samsnem času. V 21 padach sú fachovce veľka jako skučičela jasne vyslidžili, štornače hišče přepetuje. Najviac kotu na pastvách nadpadnú je veľk pola Drežďan, kajštež vokúho Budišina a Biskupic. Kaž fachovce dale zdjelichu, nebe ve najviace badach skut dosť dere škitane. Tohodla mili plavovare o skotu škit svojich stádu přepruvovač a jeli treba přimerič.
2: V Sakske sú škitne napravy prečuvom veľčím napadám k 100% spichuja. Líčba bjezdjelných horní v Užici je augustče lohce přibierala. Kež zdjeli budeska agentúra za dživo, bie dohromady 20,066 ľudí bjezdjela. To je niečo 70 viac hač júliu. Kvota bjezdjelnošče sa nezmení a vúčenia dále 7,4%. Za príčinu, zo je bjezdjelnosť dále přibierala, menuje dživový zariad, zo sú so predovšim modostní po zakončeniu šule, jako bjezdjelni přizivili. Gmina Pančice-Kuku plánuje klitu svinarni viesnú drohu ponovič. Plánované sú tři tvarské votriesky. Po jutrach ponovia prvým tvarským votriesku návykon z drohy od Mena hač do Sričsy, čiž plesterná kýda betona kvadu. Nimo toho má špeciálny kanál před vôľký voduški dač. V dalšime tvarskými votrieskomaj je předvíčané buč asfaltirovač, miestrujím na nausy. Dopak je hakle za leče 2028 a 2029 předvíčané. Gmina financuje tvar z nalutovaných spichovanských sredkov za druhou tvar. Kraj Braniborska domí bole na viacerečnosť živač, dežde vo digitalizáciu. To žada si Braniborska Srbská rada s tejšťu ministerstvu za pravo a digitalizáciu. Gremi reaguje s tým na aktuálnu verziu novej krajnej digitálnej strategie. Nedodal ničo vo Serbách abo viacerečnosť či nestejí. Po mineniu Braniborskej Srbskej rady pak miu zamier byč, zo je možno šuče digitálnej komunikácii za zariadami delnosrbskú reč užívač. Veľelitný vúčer, ľudový historiker a kronist Pavo Rota je nebo. Rodžený Sernjančan je včera starobie 94 let v Ralbicach zemriu. On skutkovaše ako vúčer Bluňu, Kulovie, Rožinče a Ralbicach. Inspirované přes jeho spřechodné živo redakcii Serbská šula zabieraše sa hižo ako 20-letný s fotografiou. Viacere ráze vustaješe svoje fóta s dokumentárijským charakterom vo delanským živeniu Serbským muzeu. V šulským času je navedoval literárny kružk písacích šulariu, spísa nedičomne přinožky za pfomio a skutkovaše sam jako autor za novú dobu, respektívne Serbské noviny a katolský posol. Pavo Rota vedeše viesnú kroniku Ralbic a buda 2010 knihu Delane, dopomnenky ve obrazach. To bych upojezd, če kotrež namakače tež na našej internetnej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Ženca očakuje nás džen z nešto viac mročelemi, hač sme to včera doživili, pokomikne pokaza žive slepro 16 stopňu, v biehu dňa pak stupa na hač to 23 do 26 stopňu. Tež júce odmenia sa svunco z mročelemi, budže dre trochu čoplišo, 25 stopňu nás to očakuje.
0: A tu ešte pohľadáme na puče, tam celé dere húpadáme oni Užice, žiadne hačenia, žiadne bezkače nám nejsú znaté, ili to na nešto vidíte. Ráda na zázvonče 0351 7400, alebo dáša varanta přes našu app, nám celé jedno přes četovú funkciu písať a potom to celé spíšne vozivíme.
1: Srbský rozvoz.
0: A s tým je 4 pomenšine po napol 7.

Spola da meine Austriske, hei dam, so mili zile wosse wie der Bad. Spola lodo za Sulztal ferner, so nama gali mene za nakrebetnik s Biklom, Fischkom a Kamoru. A jednu mapu, čiž piše Lidma hišče menos poznač. Muža, kotremuž, kašprene to što slušaše, toho so namakali a tom povedaše, kak dramatisce to bie tede v leče 19. a 3 a 60, ako je nakrebetnik tam zubil. S přečelemi on tam krosnoč bude tu te končine, je potom Šinez božu do škaube lodoca padnil, tam nuc a pšitem je potom tež nakrebetnik odpoladne puščil, so bych ju přečelio jeho moli lepe zaso von sčaneč z tu te škaube. Mestem je lodoc ekstremne dal a so vizo pomenčil, tež ta škauba je preč a netko je nakrebetnik zaso vidieč byl a to po 63 letach. 19. a 63, to byše, akáž prejene netko sú namakali. A netko, tu muž ty zaso ročo dostane. A to nuč kvotev za tuto nakrebetnik zoby svojemu džidy to přines. Zomôže sa potom zaso veselič na svoje vece, kýže pred 63 letami tam pri lorocu zubiu.

0: Zatkula.
1: Nešto da hevak.
2: Vútoru jedna klauzura, popodňu korova proba, večo zase trening. A přichodný deň čakajú v šuli zase test a přednošk. Štú z nás túto situáciu neznaje. Všetko sa kopí. Ani máš chvíle raz tak pravie odpočnúť, bez toho zopada so 4 týdne do luxusového all-inclusive hotela. Kak stres docela nastáva a kajke sú strategie k odpobaraniu stresa, s tým zabierame sa v našim přichodným vysvaniu Zatkule. Tuž nezabúďte radio zapiknúť.
0: Zatkula.
1: Zatkula.
3: Nic sadč.
1: Pončelo večo.

0: Zvezte mi je na posmej časa nož četnja.
1: Serbski rozvoz. Povješče. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobranje. V Sakske kajštež v Horni Vúžice tu kvílu napade veľká na skut na pastvách jasne přibieraja. Janik Vočer má dalšie informácie.
3: Kaj zdieli Sakska fachová instanca veľk, bo v júliu a augustče peča štoceči nadpadu přizivene. To je piatnačo viaca a členi v samsnem času. V 11. padach sú fachovce veľká, ako skučičala jasne usledžili. Štornače ešte přepetuje. Najviac kotu na pastvách nadpadnú je veľk pola Drežďan, kajštež okolo Budyšina a Biskupic. Kaž fachovce dale zdieľichu, nebe ve najviace badach skut dosť dere škitane. Tohodla mili plavovare o skotu škit svojich stádu přepruvovač a jeli treba přimerič.
2: Sakska škitne napravo prečo veľčím napadam k 100% spichuje. Ličba bjezdžených Horni Vúžice je augustče lohce přibierala. Kaž zdieľi Budeska agentúra za dživo, by doromade 20 a 60 ľudí bjezdživa. To je niečo 70 viacač júliu. Kvota bjezdženosti sa nezmení a vúčenia dále 7,4%. Za příčinu, že je bjezdženost dále přibierala, menuje dživový záhriad, so sú sa předovši modostní po zakončeniu šule ako bjezdžení přizivili. Gmina Pančice Kukov planuje klitu svinarni vjesnu drohu ponovič. Planované sú tři tvarske votrisky. Po jutrach ponovia prinim tvarskim votrisku návykun z drohy od mňa hač do sričsi, kdež plesternaky do betona kvadu. Nimo toho má špeciálny kanál před vulky vodu škytač. Dalšíma tvarskými votriskama je předvídžane puč asfaltirovač, miestrujem na nausy. To pak je hakle za leče 2028 a 2029 předvídžane. Gmina financuje tvar z nalutovaných spichovanských sredkov za druhý tvar. Kraj Braniborska drbí bole na viac rečnosť dživač dždževo digitalizáciu. To žada si Braniborska Serbská ráda v stejišču ministerstvu za pravo a digitalizáciu. Gremi reaguje s tým na aktuálnu verziu novej krajnej digitálnej strategie. V nej dotal ničo vo Serbách abo viac rečnosti nestejí. Po mineniu Braniborskej serbskej rady pak miel zamier byč, zo je možno šuče digitálnej komunikácii s zariadami delno-serbskú rič vúživač. Veľelitný vúčer, ľudový historikár a kronist Pavo Rota je nebo. Rodžený Sernjančan je včera starobie 94 let v Ralbicach zemriu. On skutkovaši ako vúčer Bluňu, Kulovie, Roženče a Ralbicach. Inspirovaný přes jeho přechodné živo redakcii Serbská šula, zabieraši sa hižo ako 20-letný s fotografiou. Jacere ráze vústaješi svoje fóta s dokumentáriským charakterom vo delanským živeniu Serbským muzeu. V šulským času je navedoval literárny kružk písací šulariu, spísanie ličomne přinožky za pfomio a skutkovaši sam ako autor za novú dobu, respektívne Serbské noviny a katolský posol. Pavo Rota vedeše viesnu kroniku Ralbic a vúda 2010 knihu Delane, dopomnenky ve obrazach. To bych ju povieščo, kotrož namakače tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca smieme sa veselič na pšačelný džin z miešincu za svonca a mručilu, předovšem pak so svonca na nás smieje. Temperatúry viesča nám z 23 do 26 stopnimi tiež zase pravé letné čopve. Júce vostanie pri miešince ze svonca a mročelu živé slibro trochu stupa na 24 do 28 stopňu. Bude pak trie trochu vici kojte. Punželu a butoru sa malo zmení mix svonco, mročele a vico.
4: Tak až doby bočne tkošte tak teda kunc lieča.
0: A to padáme tiež ešte na počet, tam celé dere upadá Horni Vúžice. Nám ničo nepředleží, žiadne hačenia, tý spiešnosť nič nemeria. Jeli niečo máte, informujte nás. Pak nás zazvoníte, budeš in 7400. A vopšes chat nám písať, že v našej app MDR Serbia potom môžeme to vozviť. S tým je 5 minčinu po na po 8.
1: Serbský rozvoz.
0: A to je za vás Oliver Thomas.

0: Jeli polomac doma dženca nekajki rybl pšiščine z tej prošu nekočče pod ním nimo. Tomu oso snano nezbožo stač. Dobro li pak v pšichoni noci zaso vyždi z nás nebie spadneč, potom nezabučte si spešne nešto pšeč. A když so dženc vodnio nadžieče, zoso vám nadžiomne nešto poradži, dobili skoku trojce, vodrevo klepač. A vezo, vúčerime z kodojte palenjom tež zemu, ľudte pšivirky, vo kotrždre so veľa reči, ale do kotrž to ľadženca nikto viac se nemerí. Abo, Beno Bilko?
1: Ach, aj, to du nám každé ránie sam sne starošte přes vôj, no. Podau so nie dženca žan piatk, cí na toho. A nech sa mi prošu, žan špiel nerozbije, to tež ničo dobre nereka. A što, hakle činiu, byli sa moja kočka započova meč, nereka to, že boze nechto navopit přinže? Pozvánuj, na to nia dženca z seba netrebam. Jenož lute strachy. Abo sú to snáno tole jenož přivýrky z dávnych časov?
2: Jedy sa ja práve doponím, jo, mi moja nebo uka šetce prajeva holce nima ja fízda, čevak si ja tam oka pišči. Čeho dla ja nemôžu rozkvašiať, ako holca týzno nesno rozumio. Čeho dla holce smieča, ha mu holce nic.
1: A tak niečo podobné, každá Madeleine Domaškec z Hornej Vúžice znaje, je Andrea Pauliková tiež okolo slepého a rovného slyšava.
3: Zasune na Patoržicu, toto by sa na přivobieče šipanú na Serbsyn, to neby jagar přišol. On sa praša, kajka hojntvore, aby hajnikova na minio napravená neve, da sa nož smiala a pravená, haj, one doma nebych ju přivokojte, one sú jara pobožne boli a te pobožne nesú přivokojte.
1: Potom treje sa tež nebo Gerard Wirtbe nesačiduje a požišové budišne miu. Čas živenia je sa von z ľudovej múdrosťu a srbskými přísvovami zabieral. Tola přivierky, dopomína sa nučk Benjamin, bych ju doma pola Wirtec tabu.
4: Un byš ješ ako s pararom superintendentom a z tuto vida, un vysa sa jara z kšeščanstvom zabieral. A hej, hodne nebych ju pola nás doma ženi existentne, ako činitosťe, počinky a tak dále. My sme skere bez přivierku otrostli.
1: Vysa sú přivierky drude tež optimistické. Za džetče se štyriomi vopieškami zboža přinese, napríklad. Tež črpy maja hegn nešto se zbožom činič. Jenož štúvašče do tajkého niečoho vieri. Rune za mladých ľudí sú to, praj vúčer na srbském gymnáziu Damian Dörlich, sú dre to zajímavé a to lakusk dživnúške činky.
5: My čítame v šuli staré texte a tam ľudská sú přivielky alebo šelakore vášňa, búrske vášňa jevia za väčšinu šulorov dženca pa. To žiadnu rolu nereje. A moji šulori tiež napríklad zna tú čornú kočku, my on niže 6 miesto džomo alebo mám púčovanský deň na to, na absolútne nekečbuja.
1: Što von rune praješe? Za väčšinu to žiadnu rolu nereje? Na ja neviem. To džiše Cornelia Brücknerová nedávno z džovku po nebečicách?
6: Ten sáznik z auta ulize, rejene ve cilindru, čorne v oblek, kajšen to znaje z obrazu. No? Ha, moja džovka sa opraše, ká tu upada? No a ja ta prava, vište, hadeš mu to obšišenom vidíma, da dubište to obšimč, takže še neno sáznika obšimne, pointov z Boža obšinese. A to sa o našem bombule smiala, tak ja som sa jedno smikotala, tak som sa musela, ach, ja to rejene, daž môžem to tým džičom tému tak dále dať.
0: Hej, dále nač, Benobyk je nám o přivýrkách povedal, ako tre přivýrky dá vy vašim děčom a nučkám dále dávače, abo jinak prajne suda přivýrkou, kotrež vy svojim šitným dňu sami obkečbujete. To chceme vy zo rade vědět, napísajte nám to najlepé přes četovú funkciu naši app. MDR Serbia, kotre přivýrky oznajete a kotre, na kotre se vy snano tež sami děžíte.

0: Keď buče vonka môže ešte mokro byť, zajšie noci ve Mnichove, mode muž, pše spiešne neskýrejú, je so sunil a vem ešte, v opravde vem ešte, nedom 5 auta obškodil a svoje je kompletne tiež skoncované. To reka, tiež, když je jenež mokra ešte lišťo neleží, to je strašne vonka, ešte jenež tak spiešne, keď je dovolené. A što je policia tu mi ma zadžilo, Katka to vie.
1: Policia z G.
2: Štvrtk popoludní je sa na Heilstrosske droze Miločicach nespožo stavo 43-letný muž jedeš s traktorom do smiera na Pančice Kuko. 42-letná šoférka Opela je mu napšečo přijedeš a zastav obkadla dla v Kšivice. Nimo jedúce traktor nejedeš pak poriadne napravom boku jestne a prásne tak do Opela. Škoda, že sa 40 eur zranil sa nikto neje. Štvrtk večer prasne tiež v Kelnie, 9,5-letná šoférka Dačia a 15-letný vodžer Zimzana bieštaj za sebou na vojerovské droze od Čorného hodlaria do Smirna máme veľkú popuču. Jako cíše žona potom napravo do jej ležonosti odpočišť, sáži ona signál a odpozdži. Dole previdžeše najskýre modostne a prasne do nie. Přitým so lohko zrani a drbyše do korunie. Jako pak policia přijedže, im napadne, so nebe zavestčenie mopeda, tak celé v poriadku. Mopedist ma sa tu ištíž dla podlada falšovania v opismu a ranenia zakonia vo vinovatostnom zavestčeniu zamovič. A piatk do poudňa po tekým čera je na bíšešte 90 pola návčak v obkadnému nezbožu dušmo. 1,5-letný večeše se svojim multikárom do smíra na Čorný Gumc a z nejasné příčiny nalivo zjistne zjedže. Přitým kolidirovaše so štomom a zjedže do rybie. Kamarádojo voňovie v obore drbiachu muža pod multikárom vúčaneč, dokýž budú tún zatusnené. 1,5-letného dojezechu Češko zraneného do korunie.

0: Chceme paladač do stolic susodnije Českije, do Prahy, Musto U22, Viktorie Volkece je od čtvrtka večera tam v Praze, a to nic, zobu tam sireni vuličeli, ale zobichu športovali vezo. Hraje tam volejbolové turnír sobou Prag, Volleyball Games, tuto turnírika, to je mezinárodné, a tam hraje jenož moji volejbalistča sobou maximálne kašprene U22. Včera sú tam hižo rally, tři partie sú tiež na Twitch, pšené si potakým šes internet streamovali za sebou doma pšiladovač. A Jan Šota, kýže tam sobou podľa, dá malé rezumé.
1: Prenovú přečivo volejbolistčam z Londona môžachme k dvajke jen dobyč. To by ještě jara napínaca a jara vážnára, protože Londončenio tež vo vele bulu jara silnou vojovachu. A tak si můžeme prvné dybky za nás vůdobyč. Druhý rup, šečivo Švíce, jsme tež celé dere z dvajke jen dobyli, ale v poslední ry šečivo volejbolistčam z České podležáme nážek 2-0. Ale to by še vulkotnára motivácia podľa všech holcov je tu lušť na dobyče, ešte väčšie. A tak ideme vidieť, kaso dže turnier dále vúbiť.
0: Na to, že mi im palce tvočí dženca menúce nedom raja o dživečích, přečo mustu z nímskej Shatterhands Radebeul, mustu reka a potom ešte raz přečo českému mustu a austrijskému mustu. Na to som čipne, što na koncu za vokličiny uskočí.

0: 12 minutu je do napođujećih čas, slavač, na tych, kiš dženca narodnine sveća. Što ja tu čitam, máme nedomenuce dvajoch, abo dve, kiš svečite dženca svoje narodine a jedna rade čita, pisa so ze svetovimi a svojebnimi stavi z nami zabira. A znaje to už do starých obrotov, neličomne povedky a človeku abo druhých a má stajne přísvovo parát.
1: Přejeme zbožo.
0: A tu jedna so vo Reginu Šoučinu z konec, čenca svičí ona svoje 4 a 8 desačine. V mene je 5 dječí, tak tu stejí. 5 čenučko a 7 pránučko je dojšla gratulácia. Ľuba mači k narodinám, kajž na všech dňach leta přijeme či strohotu a bože žonovanie. A vezo veselosť tvojej modej živej bobriu. Veselíme sa na svedžen s tobou a na trysky a žorte, kýž nám tak rade povedaš. Zblízka a daloka strojače tvoje dječi, nučky a pranučky. A dalša gratulácia je za Mariu Šnajdrovú z Boranec. A tu sú nám písali: Tvojemu čestnému dne přijeme či z vútroby vele zboža, to k 5 a 7 desačinám. Nechče bo dale převodža, zoby nám hišče mnoho leta vostava strova a vesova. Zoby či kvíla zostava za besadu se susodkami a za zromadne vúlete se svojbnemi. Ďakujeme soči za uši nám darene dobrote, za ušu ľubosť, tvoju pomoclivú ruku, dobre kvoščenky, kýž nám napečeš a za čas, ktorýž tvojim nučkám venuješ. A gratulám času. Manželský Juri, tvoje deči Michael, Frank, Marko, Peter a Kristina, kajštejš sednače nučku. Maria Šnajdrová z Boranec, jedenca 5 a 70 a Regina Šučina z konec 4 a 80.

Čen se tu staroměšťanský svět v Budyšině a tam pýtají a ty ještě něco celé vlasibitého. Popodňu na poštoch mne se na vůnem to ošču, tam se postají abo prezentuje, snadno tyž krunuje druhá budeska Džonopova královna. Prýna je jižo lito ve službě byla, to byš je Vivien Lenz. Čen se kaž prajne popodňu na poštoch dalšu pýtají, jako traž potom tyž doby trošku při prezentáciách, při zaradovaniach podľa byč a prezentovač stavizne, ale tež zásadne svodne žonob z Budyšina, kýž mašak tú krutú tradíciu. Až tuž si vidieť, čo tu ako příchodne je. Čen sa povodnú, kaž prajene, na pol štyrioch som ona predstají, abo kronuje druhá budeska žonobová kráľovna.

0: Hej, Jolo si neskere tu nebo tam netež prajde, že s autom popuču, ale policia vysa, keď bude zo šice poraný, že až to sušo nablíže, milí to vy, Katka Pöpelec.
1: Polícia z G.
2: Piatk do poudnia je na bi 690 pola náča k vopkatnemu nezbožu došlo. 1,5-letný jedeše so svojim multikárom do smiera na Čorny Gomc a z nejasnej príčiny nalievo zjezdnie zjedže. Přitom prásne doštoma a zjedže do rybie. Kamarádojo vonjovie vobory dobiachu muža pod multikárom Vučanič, dokož bu zatusnené. 1,5-letného dojezechu češko zraneného do korunie. Štvrtk popodňu je sa na Halštrovskej droze Mivočicach nezbožu stalo. 40-letný muž jedeše s traktorom do smiera na Pančice Kuku. 42-letná šoférka Opela jemu napřečo přijedže a zasta v obkada dla v Kšivici. Nimo jedúce traktor nejedeše pak poriadne na pravom boku a prásne takto Opela. Škoda, 60-40 euro, zranil sa nikto nie. Štvrtk do poudnia je na A4 pola Vospoka k nezbožu došlo, 40-letný vodžer LKV-a do smiera na Drieždany by tam popuču, pošem zdaču nebe pravé přivěci a niekedy blivé, tak zjedže na předním jedúce nakvad na auto bez připověšaka. Zranil sa nikto nie, nastá pak věcná škoda niečo 7,5 000 euro. A štvrtk večer prasne tež v Kelnie, 9,5-letná šoférka Dačie a 15-letný vodžer Simsona bieštaj zásobu na vojerovské droze od Čorného hodlaria do smiera na Malé Veľkú popuču. Jako chceše žona napravo do liežonosť odpočič, sadživo na signál a odpozdži. Dole převidžeše pošim zdaču modostne a prasne do nieje. Přitom so lohko zrani a drobieše do korunie. Jako policia přijedže im napadne, zo nebe za zaujistčenie mopeda všetko poriadku. Mopedist ma so tuž tiež tla podlada falšovania vopismov a ranenia zakonia vo vinovatostnom zaujistčeniu zamovič.

0: 5 minčinov do napo 10. Za nekotro škuli, dre, nech je to dobra povešť. Ne, dženca je 19. augusta, žaden piatk cínateho. Vezo je to s tým piatkom cínatem jenož přívek. A tola, so voním všetco zaso reči, a dež unepši ten smy přichodne budže, hakle zaso novembru. Ale netko to ríka 26. Ale kak ta vúpada v dnesnýšim času s cima ište s niekakými přívěrkami? Sme so Andreju Paulikovo ze Serbského muzea k tomu naprašovali.
1: Přívěrky si popravím oko kvásu. Tam máš napríklad, kde byš to přibírat smysačku, vloženič, tak znamenča Prederikaša a ten necú vece, co sú sviečka nesme rozvámať, kde byš to kečvať, kde nesmeš to špíle ládať, kde byš to nesmeš ten tykan svoj pec, takže to po mojo kvása bo. Ja si myslím, to sa dženca tak na to nedživa, ale sa no preč pred jednej generáciu, že to bolo bohač netkle. Nini Čalakova povedala, zo, ja prede bo čakal, když je prvný raz so zelená pizza, kde sa potravu jeho, sú ne niko modovo tí čeleče posvali, zväčša jenom modov holcu, a po ne tom bohu okolo rožka čakal, když na doma přijede, si pizzu bo on ima vode kino a prej zo skoku bejali.
0: A to ještě, že prvnou reakciu přes naše kanále jsme dostali, a to z Kočebusa, Justina Michniuku a písa například tež z odobšivého věří rune do svojansky, ký znaje například s výzdaním do kůvokovo, že to žone nesmědža. To ona znaje tež džouko mají to rozkvádže a tež je vosebite banček dáriva, také máme přívěrky z jednoho dňa, tež podle nich živé jsou. A viac o přívěrkách povedal vám Beno Bilk, krutko po napůl 10.

0: sokvonja.
1: S tým je na podesačich.
2: Srbský rozhlas. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
3: Dobranie. V Sakske kajštež horni v Užicy tu kvílu napady veľká na skut na pastvách jasne přibieraja. Janek Vočer má dalšie informácie.
4: Kaj zdieli Sakska fachová instanca veľk, bo v júliu a augustče 45 nadpadu přizivene. To je 15 viaca a členy v samsnem času. V 31 padach sú fachovce veľká, ako skučičele jasne usledžili. Štornače ešte přepetuje. Najviac kotu na pastvách nadpadnú je veľk pola Drežďan, kaj ešte švokovo Budišina a Biskupic. Kaž fachovce dale zdieliču, nebe v najviace badach skut dosť dere škitane. Tohodla mili plavovare o skotu škit svojich stádu přepruvovač a jeli treba přimerič.
3: Sakska škitne napravy přečuje veľčím nadpadam k 100% spichuje. Ličba bjezdžovných horni v Užice je augustče lohce přibierala. Kaž zdieli budeska agentúra za dživobie dohromady 20,660 ľudí bjezdživa. To je neže 70 viac hač júliu. Kvota bjezdžovnosti sa nezmieni a vúčinia dále 7,4%. Za příčinu, zo je bjezdžovnosť dále přibierala, menuje dživový zariad, zo sú sa předovšie modostní po zakončeniu šule, ako bjezdžovní přizivili. Gmina Bančice Kukov plánuje kletu svinarní viesnú drohu ponovič. Plánované sú tři tvarské votresky. Po jutrach ponovia prvým tvarským votresku na vykonc drohy od mňa hač do sričsi, tiež plesterná kýda betona kvadu. Nimo toho má špeciálny kanál před vôľký vodu škytač. Dalším aj tvarským aj votreskom aj je předvíčaný púč asfaltirovač, miesto im na nause. Dopak je hakle za leče 2028 a 2029 předvíčané. Gmina financuje tvar z nanutovaných spichovanských sredkov za druhú tvar. Kraj Braniborska dobí bolé na viace rečnosť dživač dož dževo digitalizáciu. To žáda si Braniborska Serbská rada stejišču ministerstvu za pravo a digitalizáciu. Gremi reaguje s tým na aktuálnu verziu novej krajne digitálnej strategie. Nedotal ničo vo Serbách abo viace rečnosti nestejí. Po mineniu Braniborskej serbskej rady pak miu zamier byč, zo je možno šuče digitálnej komunikácii se zariadami delno-serbskú rič vúživač. Veleletný vúčer, ľudový historiker a kronist Pavol Rota je nebo. Rodžiny Sernian Čan je čera starobie 94 let Ralbicach zemriu. Von skutkovaši ako vúčer v Blunju, Gulovie, Rožinče a Ralbicach. Inspirovaný přes jeho překodné dživo v redakcii Serbská šula zabieraše sa hižo ako 20-letný s fotografiou. Viacer razov ustajše svoje fota s dokumentáriským charakterom vo delanským živeniu Serbským muzeju. V šulským času je navedoval literárny kružk písacích šulariu, spisa neličomné přinožky za pomio a skutkovaše sam ako autor za novú dobu, respektívne Serbské noviny Akadulský posol. Pavol Rota večeše viesnú kroniku Ralbic a vúda 2010 knihu Delane, dopomnenky ve obrazach. To bych upovestče, kotrež namakače tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
2: Vedro.
3: Nas očakuje dosť prečené džínze, tojšto svoncom jenož mamom ročelemi. Vostanie sucho a to pri temperatúrach miest 23 a 26 stopnemi. Zdžela zaduje vici k dženca trochu silnejšo. Hišče silnejšo, potom pak júce a tiež júce zase očakuje nás dosť a nadosť svunca s nekotremi močelemi, ktoré trochu viac, hač dženca lepšiušim svunčno. Jenož malo švíle nás očakuje, sú to poprode také vúzača, tak meteorológovia viesča, živé sliebro stúpa na 24 do 28 stopňov. Na nové týden sa potom malo zmení, tožto svunca, než to mročelo, viecík a jenož malo švíle.
1: A došľadáme na početný jenovicku, máme na A4, ešte sem predej, že prajome s Vôzpokom a Nido Zajfostofom kečbu. Tam je bylo nezbožo, trošku pomalšo ječ, ako trošku viace časa zaplanovač mě s Vôzpokom a Nido Zajfostofom. Jedný ište, než to máte, rade nám písajče, přes četou funkciu našej app Aber zaznoči nas budešin 7400. A s tem je 5 menšinov po napodesačích.
2: Serbský rozvoz.

A tej štajkene, što dáva v Austiske, tam pola Lorovca Zulctal ferno sú namakali na krbetnik, mez druhým s Piklom, s Výškom Nucka a s Kamoru, a tež jednu mapu, když by ste ledma ište meno spoznaču, a tuto muža, když by tam napísané sú namakali, a tun povedaše, kak dramatis se to by tede, ako je na krbetnik zubiv, v leče 19. a ci a 60. Šupravde, s přečelem je on tede Krosnovo, je potom Šinez božu do škaube Lorovca padnul a tam je dobial, zobych ju upřečili, jeho moli zase vúčanec pojazom na krbetník puščič, kýž je potom do tutej škaube panu a potom sú jeho zase vúkovali. Mestem je Lorovc, každo znajem extrémne tau a so pomenčiu a netko je tam zase vidieč by, abo nadobo so zase jevil tu na krbetník a všesto zase meno učitali. So moli zase po ci a 60 letách, kež prane 19. ci a 60, to by tuto na krbetník môže ročiť, kotrmuž unsúša. Vunie ešte živé.

0: Jeli podľa vás domáčenca nekeký ryby pri štene stejí, prošu nekočte pod ním nimo. Tomu so snano nezbožo stač. Dobrovali, pak v prichodnej noci zase vieždi z nás nebe spadneč, potom nezabudčte si spiešne nešto přeč. A když so džen svodňo nadieče, zase vám nadživne tež nešto poradži, dobili skoku trojce vodrevo klepač. A vezo, včeríme s korytým palením tiež zimu, aj ľudé přivýrky, o ktorých dre so veľa reči, ale do ktorých to ľadženca nikto viac neverí. Abo, Beno Belko?
1: Ach aj, to du nám každý ráne sám s nestarošte přezvú, no. Podal so nie ľadženca žan piatk cina toho. A nech sa mi prošu, žan špiel nerozbije, to tež ničo dobre nereka. A što hakle činiu, byli sa moja kočka započova meč, nereka to, že boze nechto navopit přinže? Pozvánuj, na to nja dženca z seba netrebam. Jenož lute strachy. Abo sú to snano tole jenož přivýrky z dávnych časov?
2: Jedy sa ja práve doponím, jo, mi moja nebo uka šetce prajeva. Holce nima ja fízda, čevak si ja tam oka píšči. Čeho dla ja nemôžu rozkvašiať, ako holca týzno nesno rozumio. Čeho dla holce smieča, ha mu holce nic.
1: A tak niečo podobné, každá Madeleine Domaškec z Hornej Vúžice znaje, je Andrea Pavlíková tiež vokovo slepoho a rôneho slyšava.
3: Zasune na Patoržicu, toto by sa na přivobieče šipanu na Serbsinč, to neby jagar přišel. On sa praša, kajka hojntvore, aby hajnikovo na minio napravo na neve, da se noš smiava a pravo na haj, vone doma nebych u přivokojte, vone sú jara pobožne boli, a te pobožne nesú přivokojte.
1: Potom treje sa tež nebo Gerard Wirt Benesa čiduje a požišove budeš nemiu. Čas živenia je sa von z ľudovej múdrosťu a srbskými přísvovami zabieral. Tola přivýrky, dopomína sa nučk Benjamin, bych ju doma pola Wirtec tabu.
4: Un byš ješ ako s pararom superintendentom a stúta vida, un vysa sa jara z kšeščanstvom zabieral. A hej, hodne nebych ju pola nás doma ženi existentne, ako činitosťe, počinky a tak dále. My sme skere bez přivýrku otrostli.
1: Vysa sú přivýrky drude tež optimistické. Za džetče se štyriomi vopieškami zboža přinese, napríklad. Tež črpy maja hegn nešto se zbožom činič. Jenož, štúvašče do tajkého niečoho vieri. Rune za mladých ľudí sú to, praj vúčer na srbském gymnáziu Damian Dörlich, sú dre to zajímavé, a to lakusk dživnúške činky.
5: My čítame v šuli staré texte a tam ľudská sú přivýrky alebo šelakore vášňa, búrske vášňa jevia za väčšinu šulorov dženca pa. To žiadnu rolu nereje. A moji šulori tiež napríklad tu znatú čornú kočku, my on niže 6 miesto džumo alebo mám púčovanské deň na to na absolútne nekečbuja.
1: Što von rune praješe? Za väčšinu to žiadnu rolu nereje? Na ja neviem. To džiše Cornelia Brücknerová nedávno z džovku po nebečicách?
6: Ten sáznik z auta ulize, rejene ve cilindru, čorne v oblek, kajšen to znaje z obrazu. No? Ha, moja džovka sa opraše, ká tu nupada? No a ja ta prava, vište, hadeš mu to obšišenom vidíma, da dubište to obšimč, takže še neno sáznika obšimne, pointov zbožo obšinese. A to sa o našem bombule smiava, tak ja som sa jedno smikotava, tak som sa musela, ach, ja to rejene, daž môžem to tým džičom tému tak dále dať.
0: Meno Belk je nám vo přivýrkach povedal, sme teši, že prvnú reakciu dostali od Justine Michniukovej z Kočebusa, kýž tež znamenča serbské alebo slovanské přivýrky daleda svojim džišťom.

Treba će išće ništo za konc tydzina, gdje možete si ulečeć a ljubić dać. Ja mam retoma s taminu. A to prini jednom tu Budešine, tu sveća menujce konc tydzina Staromješćanski festival. Hučba a zabava zaklinčite a poskyčuje se po te po cvoje mješće to šo. Budeske kulturnej zároďe s dobom vstupí skupina Janka a Anka večerná po 8. A s tým sa tamtež sezóna zakončí. Komea přepošuje na svoj letný koncert, ktorý bude júce po podniu 4. Na Farskej zároďe Rádvoriu. Svačinu tam poskyča již od napo 4. Čiči rejevanskej skupiny Vúžičanka program sobu v obobia. Nesvačanské muzeo je toho, so přepošuje júce od jenej útrobne na džen muzea s remesnickými vikami a krošťanskými muzikantami, moderivaky Modern Dance, športového toho, so si predstaje svoj nový program. V konicach svieča DSF party, dženca dže dále a tam môžete si naposkač mes druhým serbské DJI, Skatey a JJ Domoj. 8.30 knapmenie dženca a júce při cí žonianským jezru a tež nekoci Serbia stia tam na lišče neký skoča netko dovode. Pančanscu kopare a športovce proša na regenskú akciu a ta beží živo dživečich, ráde so tam šidrušče, zovu šitko porane upadalo. Nukstok so dženca dále svieči a to započnú z jednatku a potom na večer dále od nekak pečich je tam zaso live hudžba svišeč. Poatové dny sú dženca Ramnové, tam rodže, po našim usvojaniu sa započne 10 po takým, tam všetavajú přírodné platy, produkty a vúdživky, nimo toho majú tam modu, všelátku a tež ništo za dječi. A dnešný kecach svieča dženca 805 let prineho naspomnenia sa, po podňu dvemaj vústupí muske spivné toho so zóny hóky a vo neho obora je svedenský stan z přírodová. Za dječi sú tam tež došť možnosťou sa zabaviť.

0: Rune smrčeli v obšivjokah, hač do to veriča, bo ne veriča, kot tretiš. Znaje, če Regina Šučina je nam pisala a rekla, za je to nabožne obšivjok, kiž znaje, dež hospodar zemrije, potom dobiš skote hič, za je jih hospodar zemrjeva. Tak je ona to pčokam šla a jim rekla, za je je muž zemrjev vaš, pčova je na pšeco dom opuščil. Tak je prajva. A dalši taki pšivok znaje štomiki kvobedovač na Patožica. Tyž o tem si mi, že slyšala to doživiu, zokaž prene to na Patožice činiš ani cene štomiky, ale tyž domiace skut. Tak to znajú, kaž prene. S tým je 6 menšinu do 10.
1: Nábožné slovo.
0: A tuto má dženca Judit Smolina z Nebečic.
2: Na džencnejšie soboče spomíname na sviatoho Jana Kčenika. Nic na jeho národ, ale na jeho smerč. Rune tak, kajž Jezus, bieše Jan Kčenik zmužite muž, kýž je za spravnošču pýtav a zjavne praju, duž by so nepravda stala. Vun by si môvo veľa lohšo mieč, duž by jenož mielčal. Jan Kčenik, bu zajate, dokáž je krála Herodesa Antipasa za to kritizoval, so by tún svoju ženu opuščil, dokáž by sa do svojeje svakovie zaladal. Jan Kčenik mieše zmužitošť, zjavne krála kritizovač, dokáž neodpovedovaše jeho postupovanie fačivým zásadám a hodnotám. To žádaše si od neho civilnú kurážu. Ešte vy hižo raz situáciu doživili, v kotrejš ešte vy dobili syn Riab, civilnú korážu dopokázať. Znano, s če nevačakovano do tejkie situácie prišli. Drude sme zmužiči došť na namoc, mobbing, votre diskusie odpovedne reagovať. Druhý raz nás mužitošť opušči. Sú stejne zase situácie, kýž si od nás civilnú korážu žádaja, Jan Kčenik nám pokazuje, so je vážnejšo so zasačiť, hač so pred konsekvencami bojeť. Kytro zmužiče. Nech je vú nám s příkladom v tutoch žila trochu turbulentných a napiatých v okomikách našeho živenia.
0: Dobrá Judit Smolina z Nebečic, sme na dávku a zamovitosti tamnejšie osady.